писателя с потом ти, мирно по нью-йоркském триумфу на турнаji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil do Zinky námahy Maďara Baláše Tarocího ve všech sadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast v závěrečném utkání

Sapele podobci, mírnu poněvorském triumfu na pohranici listových výstrů, postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže VCT dotované $250,000, když porazil ve třetí námahy Maďara Baláše Tarotiho ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. V boji o účast v závěrečném utkání